sítková síť na Kubě kolem poledne skolabovala, uvádí Reuters. Na ostrově zůstalo bez elektřiny asi 10 milionů lidí. Linda Nosková porazila Američanku Chýsovou 6-4 a 7-6 a postupuje poprvé do čtvrtfinále Wimbledonu. Tam na ní čeká Alice Mertensová. A americký fotbalový útočník Balogun bude moci nastoupit v osmifinále proti Belgii. FIFA zamítla protest Belgičanů. Ráno a dopoledne bude polojasno, přes den občasný déšť, nejvyšší teploty 26 až 30 stupňů.

0: Rádio Bonton správy.
1: U zpráv na Bontonová se vítá Honza Homolka. Po takřka půlročních sporech mezi vládou a prezidentem o složení delegace vyrazí v úterý ráno čeští politici na summit NATO v Ankaře. Prezident Petr Pavel si vymohl účast díky předběžnému opatření ústavního soudu. Delegaci povede Andrej Babiš. Na letišti v Praze přistál první ze dvou nových transportních letounů Embraer C-390 Millennium pro armádu. Přinese nové schopnosti, včetně tankování zaletu, evakuace z krizových oblastí nebo hašení rozsáhlých požárů. Řešení války na Ukrajině se přibližuje víc, než si lidé uvědomují, prohlásil americký prezident Trump. Ten v ovalné pracovně Bílého domu řekl, že měl velmi dobrý telefonát se svým ruským protějškem Putinem, který podle něj cítí, že je pod tlakem. Při globálním policejním zátahu proti obchodování s lidmi bylo zatčeno přes 1000 osob a identifikováno přes 2000 obětí, říká Interpol. Linda Rosková porazila Američanku Keysovou 6-4 a 7-6 a postoupila do čtvrtfinále Wimbledonu. Narazí na Alice Martensovou, která vyřadila Marie Bouskovou. Ráno a dopoledne bude polojasno až oblačno, odpoledne se vyskytne občasný déšť, nejvyšší denní teploty 26 až 30 stupňů.

dítě a fantazii po svém strýci. Už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě, nemám jasno v hlavě.

říkají mi starý pane, já citově jsem založen, při smutných filmech slzy roním a měl jsem taky málo žen. Teď už to asi nedohoním, už to nedohoním.

0: Rádio Bonton, správy.
1: U zpráv na Bontonu vás vítá Honza Homolka. Po takřka půlročních sporech mezi vládou a prezidentem o složení delegace vyrazí v úterý ráno čeští politici na summit NATO v Ankaře. Prezident Pavel si vymohl účast díky předběžnému opatření ústavního soudu. Delegaci povede Andrej Babiš. Hasiči na Děčínsku vyjížděli předpolednem k požáru hotelu Cortus ve Vysoké Lípě. Před ohněm evakuovali 8 lidí, nikdo nebyl zraněn. Z muzea na východě Francie v neděli ukradli šperky za miliony eur. Pachatele se zatím nepovedlo dopadnout. Předosová síť na Kubě kolem poledne skolabovala, uvádí Reuters. Na ostrově zůstalo bez elektřiny asi 10 milionů lidí. Linda Nosková porazila Američanku Chýsovou 6-4 a 7-6 a postupuje poprvé do čtvrtfinále Wimbledonu. Tam na ní čeká Alice Martensová. A americký fotbalový útočník Balogun bude moci nastoupit v osmifinále proti Belgii. FIFA zamítla protest Belgičanů. Ráno a dopoledne bude polojasno, přes den občasný déšť, nejvyšší teploty 26 až 30 stupňů.

0: Rádio Bonton. Tady je česká hudba doma.
1: Čtyři ráno, nebo víc. Jsem vzhůru, koukám na měsíc, anebo dolů do ulic, kde lampy bloudí. Snad je to jedna z nočních můr. Co vidím, to je soudní dvůr a ten mě teď soudí. Soud rána, to je nespavost a notně potměšilý host. Je seriózní na výsost a tak mě teď soudí. Já ale kuráž pozbírám a řeknu všechno popírám, jen ať si mě soudí. Ať mě klidně soudí.

Mý milý asi nevědí, že slouží službu medvědí, když v roli svědku povědí, že mám ráda třeba růže. I to, že ještě radši spím a ve snech často zabloudím k vůni mužské kůže, to mi nepomůže. Co na půl je, chci docela. Chci vstát jak ptáci z popela a dělat, co se nedělá. A za to mě teď soudí. Chci v kádi světa hledat špunt, když na huntě sem poznám hunt a v zlatě jeho kontrapunkt. Proto nezabloudím. A tak se nepřiznám. Soudí. Tady mou nápadnou růž dnes mě soudí. Kde jaký náhodný muž?

Ten soud mi říká, už to vzdej. Jen na sebe se podívej a za pravdu nám dej, že jsi pěknej ptáček. Jen pohled na svou minulost a pochop, že v nás hárá zlost. Tak požádej nás o milost a začni s pláčem. Já koukám vzhůru na měsíc a taky dolů do ulic a sama sebe slyším říct, nejsem z těch do loudí, už nechte dalších průtahů.

0: Rádio Bonton, správy.
1: U zpráv na Bontonová se vítá Honza Homolka. Po takřka půlročních sporech mezi vládou a prezidentem o složení delegace vyrazí v úterý ráno čeští politici na summit NATO v Ankaře. Prezident Petr Pavel si vymohl účast díky předběžnému opatření ústavního soudu. Delegaci povede Andrej Babiš. Na letišti v Praze přistál první ze dvou nových transportních letounů Embraer C-390 Millennium pro armádu. Přinese nové schopnosti, včetně tankování za letu, evakuace z krizových oblastí nebo hašení rozsáhlých požárů. Řešení války na Ukrajině se přibližuje víc, než si lidé uvědomují, prohlásil americký prezident Trump. Ten v ovalné pracovně Bílého domu řekl, že měl velmi dobrý telefonát se svým ruským protějškem Putinem, který podle něj cítí, že je pod tlakem. Při globálním policejním zátahu proti obchodování s lidmi bylo zatčeno přes 1000 osob a identifikováno přes 2000 obětí, říká Interpol. Linda Rosková porazila Američanku Keysovou 6-4 a 7-6 a postoupila do čtvrtfinále Wimbledonu. Narazí na Elise Martensovou, která vyřadila Marie Bouskovou. Ráno a dopoledne bude polojasno až oblačno, odpoledne se vyskytne občasný déšť, nejvyšší denní teploty 26 až 30 stupňů.

Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Rádio Bonton, zprávy.
1: U zpráv na Bontonu vás vítá Honza Homolka. Po takřka půlročních sporech mezi vládou a prezidentem o složení delegace vyrazí v úterý ráno čeští politici na summit NATO v Ankaře. Prezident Pavel si vymohl účast díky předběžnému opatření ústavního soudu. Delegaci povede Andrej Babiš. Hasiči na Děčínsku vyjížděli předpolednem k požáru hotelu Cortus ve Vysoké Lípě. Před ohněm evakuovali 8 lidí, nikdo nebyl zraněn. Z muzea na východě Francie v neděli ukradli šperky za miliony eur. Pachatele se zatím nepovedlo dopadnout. Předosová síť na Kubě kolem poledne skolabovala, uvádí Reuters. Na ostrově zůstalo bez elektřiny asi 10 milionů lidí. Linda Nosková porazila Američanku Keesovou 6-4 a 7-6 a postupuje poprvé do čtvrtfinále Wimbledonu. Tam na ní čeká Alice Martensová. A americký fotbalový útočník Balogun bude moci nastoupit v osmifinále proti Belgii. FIFA zamítla protest Belgičanům. Ráno a dopoledne bude polojasno, přes den občasný déšť, nejvyšší teploty 26 až 30 stupňů.
0: Česká hudba je doma na rádiu Bonton.

0: Chcete jezdit novým autem bez starostí? Volkswagen Financial Services, přední poskytovatel operativního leasingu, je tu pro vás. Vyberte si svůj ideální vůz, užívejte si jistotu fixní měsíční splátky a neřešte pojištění ani servis. Pro aktuální nabídku navštivte www.fs.cz.
1: Léto umí být krásné, ale někdy je sluníčka prostě moc. Novinka Doktorvit Balance ti vrátí rovnováhu. Jemně perlivé osvěžení bez přidaného cukru a sladidel. Ve svěžích příchutích máta, grapefruit a citron. Doktorvit Balance. Svěžest a chuť v rovnováze. A bez výčitek.
2: Voda už prostě nestačí.
3: Dneska už nestačí jen voda. Sportovci to vědí. Při výkonu tělo ztrácí víc než tekutiny, ztrácí elektrolyty a bez nich výkon rapidně klesá. A nejen ve sportu, i v běžném životě bojujete s únavou, která vede k poklesu imunity. A nebojte se, žádné cukry, žádné kalorie. Izostar elektrolytické tablety, protože voda už prostě nestačí.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní krém Veleda Skin Food Light se slevou 20% za 199 korun. Allegro Days jen do 19. července.
5: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
6: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
5: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x5 litru za 99,90. Vím, to se vyplatí.
8: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sofia Loren restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
9: Vychází červencová Moje psychologie. Matěj Rupert. Do politiky by měli jít ti nejlepší z nás. Práci budete mít rádi, jen když jste v pohodě, říkával už Baťa. Paradoxy dovolené. Proč šetřiví lidé najednou utrácejí? Navíc k předplatnému zdarma venkovní set nábytku. Moje psychologie právě v prodeji.

snaž cítit ve dvou hladinách, jednu si navždy ukryj v hlubinách, v druhé vyrej naše jména na sklách.

0: výher s bleskem pro ženy je tu. Hrajte každý týden o 4000 korun v hotovosti a luštěte křížovky o super ceny. Získejte kosmetiku, elektroniku nebo domácí spotřebiče a navíc startuje velká bylinková soutěž o zahradní nábytek a další extra výhry. Každé pondělí v blesku pro ženy.
1: Rádio Bonton zprávy.
2: U zpráv na Bontonu vás vítá Honza Homolka. Po takřka půlročních sporech mezi vládou a prezidentem o složení delegace vyrazí v úterý ráno čeští politici na summit NATO v Ankaře. Prezident Pavel si vymohl účast díky předběžnému opatření ústavního soudu. Delegaci povede Andrej Babiš. Hasiči na Děčínsku vyjížděli předpolednem k požáru hotelu Cortus ve Vysoké Lípě. Před ohněm evakuovali 8 lidí, nikdo nebyl zraněn. Z muzea na východě Francie v neděli ukradli šperky za miliony eur. Pachatele se zatím nepovedlo dopadnout. Předosová síť na Kubě kolem poledne skolabovala, uvádí Reuters. Na ostrově zůstalo bez elektřiny asi 10 milionů lidí. Linda Nosková porazila Američanku Keysovou 6-4 a 7-6 a postupuje poprvé do čtvrtfinále Wimbledonu. Tam na ní čeká Alice Martensová. A americký fotbalový útočník Balogun bude moci nastoupit v osmifinále proti Belgii. FIFA zamítla protest Belgičanům. Ráno a dopoledne bude polojasno, přes den občasný déšť, nejvyšší teploty 26 až 30 stupňů.
1: Česká hudba je doma na rádiu Bonton.

0: Chcete jezdit novým autem bez starostí? Volkswagen Financial Services, přední poskytovatel operativního leasingu, je tu pro vás. Vyberte si svůj ideální vůz, užívejte si jistotu fixní měsíční splátky a neřešte pojištění ani servis. Pro aktuální nabídku navštivte www.fs.cz.
1: Potřebuješ schladit hlavu? Sáhni po mátě. Jindy ti sedne svěží nakopnutí, to je grapefruit. A někdy se chceš prostě osvěžit. A pak je tu citron. Vyber si svěžest podle své nálady. To je nový Dr. Vit Balance. Jemně perlivé osvěžení bez přidaného cukru a bez sladidel. Letní novinka, která ti vrátí rovnováhu. Dr. Vit Balance. Svěžest a chuť v rovnováze. A bez výčitek.

0: Vychází červencová Moje psychologie. Matěj Rupert. Do politiky by měli jít ti nejlepší z nás. Práci budete mít rádi, jen když jste v pohodě, říkával už Baťa. Paradoxy dovolené. Proč šetřiví lidé najednou utrácejí? Navíc k předplatnému zdarma venkovní set nábytku. Moje psychologie právě v prodeji.
1: Radio Bonton. Radio Bonton.

0: 7.59, vy posloucháte tu správnou rozhlasovou stanici Radio Bonton. Za chvíli odstartujeme ranní Bonton, ve kterém zaspívá mimo jiné skupina Krištof. Budou tu taky Mandraže. A nebo R.E.M. a jejich Night Swimming. Tak já doufám, že si to s námi užijete.
1: Radio Bonton, počasí.
0: Počasí máme dnes, právě teď v Praze, oblačné až polojasné, na teploměru je 21 a dneska to bude ještě lepší, bude oblačno až zataženo, ale s teplotami od 26 až do 30 stupňů Celsia.
2: Vychází červencová Moje psychologie. Matěj Rupert. Do politiky by měli jít ti nejlepší z nás. Práci budete mít rádi, jen když jste v pohodě, říkával už Baťa. Paradoxy dovolené. Proč šetřiví lidé najednou utrácejí? Navíc k předplatnému zdarma venkovní set nábytku. Moje psychologie právě v prodeji.
1: Ráno na rádiu Bonton s Milanem Fialou.
0: Buongiorno, krásné dobré ráno, dámy a pánové, díky za každý den s vámi. Dnešní den je nadmíru speciální, v datu máme totiž dvě šťastné sedmičky. Ano, je tu 7.7. Věřme tedy, že ten sedmičkový double nám přinese nadmíru úspěšný den. V ranním Bontonu se za chvíli prolákne, kolikáté narozeniny má jeden ze žijících Beatlesáků, Ringo Starr. Taky se dozvíte, jak to bylo s první písní Elvise Presleyho, anebo jak to má dneska doktorka Kateřina, která dělala nemilosrdné lednicové čistky v pořadu Jste to, co jíte. No, jasně, že všechno bude podpořeno hity, které znáte, za chvíli třeba Nick Kershaw a The Riddle. Tak tedy skvělý den s Bontonem a Fialou Milanem.
1: Do nového dne s dobrou náladou. Na rádiu Bonton.

Skupina Police a zpěvák a baskytarista Sting, Every Breath You Take. 13 minut po 8 hodině, dámy a pánové, krásné dobré ráno. Máme dneska 2 sedmičky v datu, tak a historie nám nabízí zajímavé události, stejně tak je tomu i dnes. Tak tedy 7.7. v roce 1954 Memphiská stanice poprvé odvysílala píseň Elvise Presleyho v rádiu. Byl to song That's All Right Mama. Rok 1973. Náš Jan Kodeš vyhrál Wimbledon nad Alexem Medvedevem 6-1, 9-8, 6-3. Byla to tehdy obrovská tenisová řežba, pamatujete si to? 83 let by se dnes dožil nejslavnější italský zpěvák popu Toto Cutugno. V roce 80 vyhrál festival v Sanremu, kde je dodnes velmi populární a každý rok se tam na něj v této soutěži vzpomíná a můžete mi to věřit, vím to, byl jsem tam a získal druhé místo. 74 let, tak to by měl dnes tento věk Jiří Stárek, přezdívaný Mamut. Byl členem skupiny Františka Ringo Čecha, kde kromě hry na bicí také skládal a hlavně aranžoval písničky pro Jiřího Schellingera. Mamuta démon alkohol skolil ve věku 42 let. Protagonistka pořadu Jste to, co jíte, doktorka Kateřina Cajdamlová, je dnes 64-letá. V souvislosti s jejím podílem na televizním pořadu je často mylně uváděno, že dietoložka pracuje v soukromém zdravotnickém zařízení se zaměřením na prevenci a léčbu interních chorob. No a to nejlepší si nechávám nakonec. Ne, nebude to Karel Gott, ale 86. narozeniny právě dnes 7. má bubeník Ringo Starr. Jako člen skupiny Beatles si moc nezaspíval, ale jeho hlas všichni známe ze Žluté ponorky. Tak Ringo, všecko nejlepší.

0: Mandraže a motýly, 8.21 ranní Bonton Milan vám přeje krásné dopoledne. Já doufám, že jste si ten prodloužený víkend užili, já osobně tedy ano. No a pojďme se podívat na to, kdo má dneska jmeniny. Svátek má Bohuslava, je to jméno slovanského původu, ženská podoba mužského Bohuslav, které znamená Bohu budiš sláva. Průměrný věk nositelek je 65 let a nosí ho přibližně 5000 žen a dívek. Ano, a pojďme se podívat a oslavit na naše chlupáče. Ano, kocour jménem Melichár má sváteční den, stejně jako Foggy, což je oblíbené psí jméno. V angličtině jde o neformální výraz pro suchara anebo staromodního člověka, zatímco v českém slengu mladistvých se jedná o lidové označení pro otce. Ano, tak oslavencům já přeju všecko nejlepší, posílám další muziku. Za chvíli Hana Zagorová. Spěchám.
1: Mobil? Mega sleva. Kávovar? Mega sleva. A vy váš? Taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce. I na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v mega slevách na alza.cz.

0: blízku.
1: 8 hodin 30 minut, posloucháte Ranní Bonton, tohle byl David Dale. Za chvíli si dáme třeba No Name, nebo Lauru Brannigan a její Glory. No a taky si povíme o tom, co je vlastně nejdražší věcí na světě. Nejdražší věc na světě je, to vám řeknu už za chvíli, pojďme se podívat nejdříve na zprávy s Kačenkou.
2: Radio Bonton, zprávy.
3: Krásné ráno, dnes se začne dlouho diskutovaný summit NATO v turecké Ankaře. Premiér Andrej Babiš v čele české delegace odletí jako první. Prezident Petr Pavel odletí dalším vládním speciálem zhruba hodinu po něm. Sněmovna bude dnes opět schvalovat spornou předlohu o veřejných rozpočtech. Poslancům ji vrátili k opětovnému posouzení s některými úpravami senátoři. Ve druhém čtení se budou poslanci zabývat návrhem na obnovení elektronické evidence tržeb. Kapitán portugalských fotbalistů Cristiano Ronaldo po prohře se Španělskem a vyřazení v osmifinále světového šampionátu v Americe potvrdil, že odehrál poslední zápas na mistrovství světa v kariéře. A ještě ráno a dopoledne bude v Čechách místy polojasno, jinak nás čeká oblačno až zataženo. Na severu a severovýchodě občas zaprší a s malou pravděpodobností taky zabouří. Nejvyšší teploty 26 až 30 stupňů, na severu a severovýchodě kolem 24 stupňů, na horách naměříme denní maxima kolem 18.

Košická kapelka No Name a prvá je 8 hodin 39 minut. Posloucháte ranní bonton v kalendáři 7.7. Dvě šťastné sedmičky. Je to prostě fantazie. No a pojďme se položit na otázku, co je nejdražší věc na světě. Ano, z pohádky víme, že sůl je nad zlato, ale absolutně nejdražším materiálem na zemi je antihmota. Vyrábí se v urychlovačích částic a její produkce by podle odhadů NASA stála přibližně 100 bilionů dolarů za pouhý 1 gram. Neumím si to představit. Každopádně, pokud jde o fyzické předměty, prvenství drží luxusní jachta History Supreme. Tu vlastní malajský miliardář jménem Robert Cook. A 30-metrová jachta je osázena 10 tunami zlata a platiny. No, to jsou hodnoty, co? Ale jak mi píše posluchačka Markéta, samozřejmě nejdražší věc na světě je zdraví.

0: Tak tohle jsou Backstreet Boys na vlnách Rádia Bonton. Dámy a pánové, 8 hodin 57 minut. Druhá hodinka ranního Bontonu před námi. S kým? Třeba s Petrem Mukem.
1: Láska tě spoutá, láska tě spoutá,
0: láska tě spoutá,
1: láska tě spoutá.
0: Jo, jo, ano, dáme si taky jeden z prvních hitů Anety Langerové. Voda živá, jasně. No a pro dámy a dívky Eros Ramazzotti, Più bella cosa. Tohle samozřejmě jenom zlomek hudební nabídky, takže těšte se na další hity.
2: Radio Bonton, počasí.
0: Počasí. Máme dnes oblačné až zatažené s teplotami od 26 do 30 stupňů. Zítra by mělo být dle meteorologů jasno a na teploměrech. Pro změnu zase jenom od 20 do 26 stupňů. Jak to bude skutečně, uvidíme zítra.
3: Mobil? Mega sleva. Kávovar? Mega sleva. A vy váš? Taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce, i na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v megaslevách na alza.cz.
2: Ráno na rádiu Bonton s Milanem Fialou.
0: Tady ještě jednou buongiorno, krásné dobré ráno, dámy a pánové. 7.7.2026 v kalendáři. Ano, opět to musím říci, ty sedmičky prostě. Šťastné sedmičky, říká se to tak, ne? Tak musíme to trošku provalit a zlepšit si náladu. Houpačkové počasí. Tak to současné počasí nazývá meteoroložka Dagmar Honcová. Co tím myslí konkrétně, se dozvíte z rubriky Žít podle počasí už za pár minut. Film o Báře Bazikové, o zpěvačce Báře Bazikové, měl premiéru na Mezinárodním filmovém festivalu ve Varech. Co nám k tomu řekne samotná Baruška, to si poslechneme ještě dříve. No a taky si zahrajeme jednu její píseň ze známého muzikálu. No a k tomu další muzikál. Budou tu třeba Queeni, anebo Tina Turner. Tak si to užijte.
2: Do nového dne s dobrou náladou. Na rádiu Bonton.

0: Tina Turner, rocková babička se jí říkalo, pamatujete? 9 hodin 10 minut, je tu ranní bonton, Milan vám přeje krásné dopoledne s datem 7.7. Na festivalu v Karlových Varech měl premiéru časozběrný dokument režisérky Heleny Třeštíkové o Báře Bazikové. Dokument s názvem Bára Bazíková, který mapuje 50 let života populární zpěvačky z jeho vrcholy, ale i pády, sklidil zatím největší aplaus publika na letošním 60. ročníku festivalu. Baruška nám po premiéře řekla toto.
1: Naprosto mě to rozsekalo, dojalo a hrozně si to vážím. Už to, že tady můžu mít jako svůj film nebo film o mně, to je obrovská podsta. Za půl hodiny je křest CDčka, které vyšlo právě, firma Warner Music ho vydala u příležitosti filmu, že tam budou všechny ty písně, které ve filmu zazněly. A pak denně tady mám rozhovory, natáčení, focení, úterý koncert se svojí kapelou 7.7., v pátek 10.7. koncert s Michalem Pavlíčkem. Jsem tady plně využitá a vytížena.
0: No tak to vidíte. No a neodmyslitelnou částí života Báry Bazikové bylo působení v muzikálu Jesus Christ Superstar, ve kterém zpívala roli Maří Magdalény. No tak si pojďme připomenout na bontonu. Tady je

0: Skupina U2.
1: U2, With or Without You. Ano, někdy se také v humoru říká U2. No samozřejmě U2 byl průzkumný letoun mimo jiné a tahle ta věc With or Without You, to je světový hit, který právě teď doznívá na vlnách Rádia Bonton. Je 9 hodin 20 minut.
2: Počasí na Rádiu Bonton.
3: Krásné ráno, dnešní předpověď otvírám pronostikou a ta říká, že v červenci déšť a slunečná pohoda, hojná bude v příštím roce úroda. No, dnešní den totiž bude přesně takový, zatímco na severu a severovýchodě našeho území bude hodně oblačnosti, v Moravskoslezském kraji se dokonce budeme setkávat i s bouřkami, tak na zbytku zemí Česka bude polojasno a oblačnosti začne přibývat až později v odpoledních hodinách. Teploty, ty jsou v tomto týdnu také jako na houpačce. Dnešní odpolední maxima se vyšplhají o 24 stupňů Celsia na severu našeho území po 30, a to na jižní Moravě. Naši pocitovou teplotu ale bude snižovat čerstvý vítr, který v nárazech bude dosahovat rychlosti 55 km za hodinu.
4: Chcete jezdit novým autem bez starostí? Volkswagen Financial Services, přední poskytovatel operativního leasingu, je tu pro vás. Vyberte si svůj ideální vůz, užívejte si jistotu fixní měsíční splátky a neřešte pojištění ani servis. Pro aktuální nabídku navštivte www.fs.cz.
5: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní elektrický stojanový grill Severin se slevou 10% za 1999 korun. Allegro Days jen do 19. července.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
9: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
8: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
10: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.playe.cz.

jako by to bylo včera, co šel jsem do první třídy. A byl jsem jako neřízená střela, ale na učení příliš líný. Když dosáhl jsem puberty, tak měl jsem jasno, kytara je to, nad čím holky žasnou. Cerugerud Mercedes je známá fráze, navíc po vás panenky pod prsenky, ha.

0: svoji sloku.
1: Eva Farna a její muž, její Martin Chobotka o nás. 9:29, čas letí, čas kvapí, přátelé, máme tady dopoledne a je to fantazie. Ten rozjezd potom dlouhém víkendu, abych to tak nazval, myslím, že takový jako lepší než to pondělí, že jo, co si budeme říkat. Tak, za chvíli z muziky Aneta Langerová, Voda živá, budou tu i Starship a We Build This City. A propos, víte o tom, že vztahům prospívá, když si muž jednou, dvakrát do týdne zajde na pivko? No, není to z mé hlavy. Z čí hlavy to je a proč to tak je, tak to se dozvíte už za malou chvíli. Teď ale pojďme na zprávy s Kačenkou.
2: Rádio Bonton, zprávy.
3: Pěkné dopoledne. Prezidenta Petra Pavla čeká na summitu NATO řada bilaterálních jednání. Zúčastní se dnešní večeře lídrů. Vláda na ní delegovala premiéra Andreje Babiše, kterého doprovodí manželka. Hlava státu ocenila prohlášení, že vláda chce příští rok navýšit rozpočet na obranu o 36 miliard korun a poprvé tak splnit závazek 2% HDP. Spojené státy vyzvaly Čínu, aby se zapojila do diskuzí o kontrole zbrojení. Učinili tak v kritice na čínský zkušební odpal mezikontinentální střely z jaderné ponorky. V noci na dnešek o tom informovala agentura Reuters. Tenistka Karolína Muchová bude mít dnes šanci postoupit do premiérového semifinále Wimbledonu. Turnajová desítka se na londýnské trávě v All England klubu utká s Naomi Osakovou. A dnes bude oblačno až zataženo, ještě teď dopoledne v Čechách místy i polojasno. Na severu a severovýchodě se lokálně vyskytne občasný déšť nebo přehánky. S malou pravděpodobností taky bouřky. Nejvyšší teploty 26 až 30 stupňů, na severu a severovýchodě naměříme 24.

0: První československá superstar Aneta Langerová a Voda živá právě teď na rádiu Bonton. Teď znamená 9:30 a 10 minut. Za chvíli si dáme Erose Ramazzottiho, bude tu také Peter Náťa nebo Robbie Williams, ale pojďme na to pivko, jak jsme to nakousli před malou chviličkou. Jak je to vlastně s tímhletím výrokem, kdo to řekl? No, ve věku 80 let přešel na druhý břeh včera psycholog, manželský a rodinný poradce pan Petr Šmolka. Patřil k nejznámějším českým odborníkům na partnerské vztahy a díky smyslu pro humor byl častým hostem televizních a rozhlasových pořadů. Osobně se mi tedy líbí jeho výrok, že chození na pivo má sociální aspekt, jde o udržování sociálních vazeb, což se následně odráží i ve vztazích. Konec citátu. No a varoval také před hledáním ideálního partnera a snahou toho současného změnit. Podle něj bývá, cituji, perspektivnější ochota změnit naše očekávání, nežli toho partnera.
1: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.

0: Někoho, no to víš, já jsem si to užíval, mimo jiné jsem si vychutnal fantastický varhanní koncert na Svaté hoře nad Příbramí.
1: Tak to já jsem si vychutnal fantastické klobásy o víkendu, to bylo taky dobrý.
0: To já taky, samozřejmě grilovačka proběhla, byl to takový polopracovní víkend, zaspíval jsem si, krásně jsem obšťastnil některé přátele a bylo to úplně super, takže posílám všem pozdravy.
1: No tak jo, tak zdravím taky, i ty se měj krásně, užívej se dnešní den, je nádherně. No a my budeme hrát pro vás a podle vás budeme hrát, protože 10. hodina odbyla. Pojďme na to.
2: Radio Bonton a Dan Kostka.
1: Ano, samozřejmě právě teď startují vaše úterně vyladěné písničky na vaše přání, takže připomínám, že psát klidně už teď můžete na 736 300 888, také na náš Instagram nebo Facebook, pokud máte raději sociální sítě a komunikaci přes ně. V každém případě mám tady také Bohuslavu, která slaví svůj svátek, takže všem bohunkám přeju všechno nejlepší a posílám náš hudební dárek, tady už je CC Catch.

0: Rádio Bonton. Tady je česká hudba doma.
1: Celý den tvý chyby hledám a večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí.

0: mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Tak to byly Miráj na Bontonu, já vás zdravím, přátelé, kamarádi, je to tady úterně vyladěné písničky na přání, se právě teď dostali na svůj start s vašimi SMS-kami. V jedné z nich píšete: milý Danečku, zahraješ mi písničku, já už jdu, ať už nožky nebolí, pak už můžu cokoliv. Děkuji, napsala Blaženka. Tak milá Blaženko, Franta Ringo Čech je pro vás připraven, tak ať je už všechno v pořádku, nožky nebolí a vy si pěkně zatančete. Tak tady to máte.

Tak to byl František Ringo Čech na vlnách Rádia Bonton, s vámi písničky napsání s datem 7. července, tak pojďme se podívat na další SMS-ku, která dorazila. No a v ní píšete: Danečku, Kostičko, dobrý den, s Harry mi prosím od Lucký Bílé, Petřín, děkuji, Romana. Takže milá Romanko, váš Petřín, tady písnička Láska je připravená, Lucka Bílá taktéž, no tak pojďme na to.

Honza Kalousek dospíval na rádiu Bonton. Krásné úterní letní dopoledne, které je se vším všudy, samozřejmě i s písničkami na přání s datem 7. července. A s vámi a vašimi dalšími SMS-kami, tak pojďme se podívat, cože dalšího píšete. Dobrý den, Dane, chci všem po prodlouženém víkendu zahrát příjemnou písničku od Johna Sekády Just Not Day. Užívejte fun den, zdraví Honza z Prahy. Takže milý Honzo z Prahy, i já vás zdravím, mějte krásné úterý teď i s další vaší písničkou. Tak tady máte.

Marek Ztracený, Naše cesty a vaše písničková přání s datem 7. července na Bontonu. Tak jedeme dál, vypíšete, zdravíme vás a prosili bychom zahrát píseň od Shakena Stevense a Bonnie Tyler Rockin' Good Way. Posíláme ji všem posluchačům pro radost. Píše nám Marie a Karel. Takže zdravím vás, přátelé, přeju vám nádherné dopoledne. No a vaše písnička, tak ta už je na Bontonu připravená.

No tak tedy fajn úterý vám přeju i s kapelou Gentour tady u nás na rádiu Bonton. Pojďme dál, další hudební přání na sebe, pravda, nenechalo dlouho čekat. Píšete: dobrý den, Dane, moc ráda vaše rádio poslouchám. Můžete zahrát nádhernou píseň Má žena od skvělého Davida Dejla pro všechny jeho fans, Davida a také posluchače vašeho rádia. Moc děkuji, no a přeji vám celý krásný úterní den. Tohle nám píše Táňa z Prahy. Táňu, nápodobně, krásný den vám přeju. No a se mnou teď ve studiu také David Dale, tak pojďme zpívat.

David Dale dospíval na Rádiu Bonton. Vypíšete, milé Rádio Bonton, zahrajte prosím pro celý kolektiv jednoho pražského hotelu v Michli písničku Straight Up od Pauly Abdul. Děkuje Slávek, tak Slávku, nemáte vůbec zač. Parádní volba, tak tady máme.

Zdravím vás, milí bontoňáci, přeju vám krásné úterní dopoledne plné vašich hudebních splněných přání. Pojďme na další, píše ten dobrý den Danečku. Zahrál byste prosím písničku Dceřina tábor, je poprvé vedoucí, tak ať to dobře zvládne a má hodné děti. Písnička by to byla I Need You od 3T. Děkuji moc, napsala nám Ivana. Tak Ivanko, díky za zprávu, no i já jsem si tím prošel, takže dcerce držím opravdu pěsti a věřím, že to bude pro ní opravdu nádherný letní zážitek, proč také ne, no a navíc teď už je připravená její písnička. Tak tady ji máte, ať se vám líbí a zvládněte to.

Posloucháte Rádio Bonton, krásné úterní dopoledne vám všem, milí bontoňáci. Tak pojďme na další hudební přání. Píšete mi: ahoj Bontone, prosím o zahrání Kabátu a písničky Pohoda. Pohodu pro všechny kolegy, prodloužený víkend skončil, kalendář to tvrdí, mozek tomu ale stále odmítá věřit. Panečku, to je pravda. Tak pojďme na to, Kabáti na Pohodu, tady je máte.

Posloucháte Rádio Bonton, tohle byly Kabáti na pohodu, teď už vaše další SMS-ka, která dorazila do dnešních písniček na přání a píšete v ní: ahoj Daníku, mohu moc poprosit o zahrání písničky Mám tě rád od Karola Duchoně pro všechny posluchače a pro vás na Bontonu, ať je začátek týdne úžasný. Předem moc děkuji a posílám pozdravy, napsala nám Petra z Prahy. Tak milá Péťo, díky moc za zprávu, i vám přeju pohodový start do toho, pravda, zkráceného nového pracovního týdne. Teď už i s Karolem Duchoněm na Bontonu, tady ho máte.

0: Panečku, to bylo lásky v podání Karola Duchoně na vlnách Rádia Bonton. Zároveň to byla tečka za dnešními písničkami na přání. No a já mám pro vás také muziku do další hodině. Do další hodiny po 11, která právě teď odbyla, bude zpívat třeba Hurikán Dalibor Janda. Dáme si buty i s tatou. No a svoji hudební trošku do mlýna přidává také Česný Hoc. Tak hezký den a pohodový poslech vám všem přeju.
1: Rádio Bonton a Dan Kostka.
0: No a my už tradičně za malou chvíli omrkneme dnešního svátečního oslavence, kterým je dnes Bohuslava, která 7. července slaví svůj svátek. Do té doby pojďme hrát. Tady už je Hanka Zagorová.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přibíráš níčka. Prosím, vyslyš mojí zpověď, už jsme starý na psaníčka. Jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku. Chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

se zrychlil se vydech, jak maratonským běžcům, co je to za přídech. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Kdo jsem proměnil s nimi ve sny, v gesta i v činy, a já tu zůstanu, ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš.

až splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak dáci tiše vzlétnou, kdy nedá.

0: Ze slavného Top Gunu jedničky to byly Berlin na vlnách Rádia Bonton právě teď v 11 hodin a 19 minut k tomu. Já vám přeju krásné úterní dopoledne. Dnes máme 7. července a znamená to také to, že Bohuslava slaví svůj svátek. Jak jsem zjistil, tak v nositelkách tohoto jména se prý skrývá větší duševní síla, než je zřejmé na první pohled. No a proto dokážou překonávat i ty překážky, před nimiž by ostatní prostě a jasně sklonili hlavu. Nepřestávají svoje okolí udivovat neunavnou vitalitou a temperamentem, se kterým se vrhají na každodenní úkoly. No a nejlépe se pro ně prý hodí povolání založené na kontaktu s lidmi, v němž budou také moct uplatnit své umělecké sklony. Tak takové jsou Bohuslavy. Ještě jednou přeju všechno nejlepší. Mám pro vás také dopravní informace, už za několik málo minut. Do té doby další muziku zaspívá třeba Petr Habka, no a budou také Mitch Jur, tak zůstaňte s námi.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Radio Bonton. Tady je česká hudba doma.
3: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin.

na cestách. Až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, vždyť voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání?

0: Posloucháte Radio Bonton, krásné úterní letní dopoledne vám všem přeju, pojďme na dopravu.
1: Radio Bonton, doprava.
0: A mám tady hned několik problémů na dálnici D0, ten první na 10. kilometru ve směru k D1, kde havaroval nákladní vůz s dodávkovým. A ještě jednou D0, tentokrát 5. kilometr ve směru Ruzyně D7, taktéž nákladák s dodávkou v sobě. No a zamíříme ještě do Prahy v ulici Na Stráži, na křižovatce s ulicí Vosmíkových havaroval osobák s dodávkou. Tak opatrně přeju vám šťastnou cestu a mám pro vás také další parádní muziku. Za chvíli se o ní postará třeba Petr Kolář, budou také Status Quo. No a teď už Karel Gott a Charlotka Lagotová na Bontonu, tak ať se líbí.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm jsi ty, celý můj svět,
1: laskavá.

Na Rádiu Bonton zpíval českobudějovický rodák Petr Kolář, a to v 11 hodin a 40 minut k tomu. Blížíme se k pravému poledni. Možná už připravujete úterní oběd, takže k němu vás na Bontonu dovede ještě další skvělá muzika. Na cože se můžete těšit? Za chvíli to budou třeba Eláni s Loisem, také Anastasia a nebo Dalibor Janda. No a teď už na vlnách Rádia Bonton Česný Hox. Tak hezké úterý a pohodový poslech vám všem přeju.

0: Na rádiu Bunton zpíval Standa Hložek, 12 hodin, 2 minutky, Léto mé a Václav Neckář. Tak to už je muzika, která tady bude po 12. hodině. Jinak s Václavem Neckářem u nás na Buntonu vystoupí také rodinný typický typ pokáč. A zastaví se také Right Fred. Tak hezký den a pohodový poslech vám všem přeju.
1: Rádio Bonton, počasí.
0: No a mrkneme se na středu, zítra bude polojasno až skoro jasno, pravda, v ranních hodinách ještě místy velká oblačnost, hlavně na jihu a jihovýchodě to budou doznívající přehánky nebo déšť, no a nejvyšší denní teploty budou příjemné, 20 až 25, na jižní Moravě až 26 stupňů Celsia.
1: Rádio Bonton a Dan Kostka.
0: A teď už máme 3 minuty po 12. hodině. Dobrou chuť k vašemu úternímu obědu přeju. Do Brna na festival Planet se už za malou chvíli vypravíme. Teď ovšem s další muzikou na Bontonu Bonnie M.

0: Tak to byl Toto Cotugno na vlnách Rádia Bonton. Zdravím vás, přeju vám nádherné úterní odpoledne s datem 7. července. Mimochodem, na brněnské Kraví hoře včera odpoledne začal festival Planet, kdy letošní novinkou je 12-metrový model planety Jupiter. Jde vlastně dosud o největší exponát z napukovací kolekce, kterou postupně buduje Hvězdárna a Planetárium Brno. K vidění je třeba i doprovodná výstava věnovaná Jupiteru a černým dírám, no a organizátoři pro zájemce připravili i zábavné fyzikální experimenty, řekl ředitel Hvězdárny Jiří Dušek, no a k tomu také dodal.
1: Součástí volně přístupných aktivit v parku na Kraví hoře je také letní kino, kde každý večer promítáme nějaký vědecko-fantastický anebo fantasy film. Vstup do parku je samozřejmě zdarma. Jediný místo, kam si musí kdokoliv koupit vstupenku, jsou projekce v našem digitálním planetáriu, kde ale uvidí návštěvníci předfilm věnovaný právě planetě Jupiter.
0: Mimochodem, festival Planet se letos koná v tom prvním bloku až do 12. července, no a ve druhém 3. až 9. srpna zpravidla od 14 hodin do 23.30. Podmínkou pro nafukování modelu je samozřejmě příznivé počasí, no a aktuální informace o tom, zda jsou vlastně instalace nafouknuté, najdete na webu festivalu, kde je dostupný také celý jeho program, takže mrkněte na festivalplanetbrno.cz. To jsou jejich internetové stránky, tak pokud vyrazíte, dobrou zábavu vám přeju. Za chvilkou s další muzikou třeba Sid Youngblood, také Jana Kirchner, no a pokud nás ladíte za volantem, chystám i další dopravní informace. Tak zůstaňte s námi.
2: Chcete jezdit novým autem bez starostí? Volkswagen Financial Services, přední poskytovatel operativního leasingu, je tu pro vás. Vyberte si svůj ideální vůz, užívejte si jistotu fixní měsíční splátky a neřešte pojištění ani servis. Pro aktuální nabídku navštivte www.fs.cz.
3: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
5: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
6: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
5: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x5 litru za 99,90. Vím, to se vyplatí.
8: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sofia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.

0: Posloucháte Rádio Bonton, 2 minutky po půl jedné, přeju krásné úterní odpoledne. Mám pro vás také dopravní informace, pojďme na ně.
1: Rádio Bonton, doprava.
0: Začínáme na dálnici D1, pozor, tady na další problém, máme ho na 6,5 kilometru ve směru na Prahu, kde se řeší nehoda 2 nákladních vozidel. No a bouralo se také na D0, pozor, na 10. kilometru ve směru k D1, kde se řeší problém bouračky nákladňáku s dodávkou. Tak opatrně, přeju šťastnou cestu, no a výborná muzika, tak ta už je na cestě k vám. Za chvíli to bude třeba Pokáč, také Bonnie Tyler, anebo Michal Hruza.

0: Tak kdo pak jste se v této písniče taky tak trošku poznal? Rodinný typ Pokáč na vlnách Rádia Bonbon. No, já vás zdravím, přeju vám hezký den, minutka a už máme 1:15. Dnes máme 7. července, to znamená, že Bohuslava slaví svůj svátek narozeniny. Ty má třeba herec Igor Orozovič, také herec Tomáš Magnusek, anebo herecký kolega Miloslav Mejzlík a k tomu všemu třeba i lékařka Kateřina Cajnhamlová. Tak přejeme jen a jen to nejlepší. No a další muzika do 13. hodině třeba Celine Dion, také Václav Neckář, a nebo Right Said Fred.
1: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.playe.cz

0: Jirka Korn dospíval na rádiu Bonton, 13. hodina se přiblížila, já vám přeju krásné odpoledne. Další muzika, tak to bude třeba Helena Vondráčková. Na Bontonu zaspívá také David Koller. A nebo Elton John. Tak hezké odpoledne a pohodový poslech vám všem přeju.
1: Rádio Bonton, počasí.
0: Jak bude zítra? Polojasno až skoro jasno, v ranních hodinách ještě místy velká oblačnost, hlavně na jihu a jihovýchodě. To budou také doznívající přehánky nebo déšť z noci. Jinak ty nejvyšší denní teploty fajn, 25 až 26 stupňů na jižní Moravě.
1: Rádio Bonton a Dan Kostka.
0: Teď už nám odbyla 13. hodina, hezký den vám všem přeju. No a francouzská zpěvačka Desirée Rose je připravená na startu další hodinky.

0: Zdravím vás, milí bontoňáci, krásné odpoledne v úterý 7. července vám všem přeju. No, pojďme na chvilku za fotbalem. Kapitán portugalských fotbalistů Cristiano Ronaldo totiž po prohře se Španělskem a vyřazení v osmifinále šampionátu v Americe potvrdil, že odehrál úplně poslední zápas na mistrovství světa v kariéře. 41-letý hvězdní rekordman v počtu startů a také branek v reprezentační historii se zároveň zatím nerozhodl, zda v národním týmu skončí anebo ještě dál bude pokračovat. Tak uvidíme, co s tím Chris vymyslí. V každém případě já už jsem vymyslel a vybral také další muziku. Na Bontonu už za malou chvíli třeba Slza a také Helena Vondráčková, no a přidám i další dopravní informace. Tak zůstaňte s námi.
1: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Pozbírat mraky a srovnat je v řad.

0: Krásné odpoledne, Bontoňáci, právě teď nám dospívala Cher. Pojďme se podívat také na to, jakže to vypadá s dopravou.
1: Rádio Bonton, doprava.
0: A začínáme na dálnici D1, tady pozor na bouračku na 162. kilometru ve směru z Prahy na Brno. Bouralo se také v Praze v ulici Vorošilská, kde jsou k sobě dva osobáky, no a ještě Blatná na Strakonicku, tady pozor v ulici Sanová, kde havaroval osobák s autobusem, tak buďte opatrní, přeju vám šťastnou cestu. No a muzika, to bude třeba David Koller, bude také ABBA a nebo Pavel Celta.

Na rádiu Buntone právě teď dospíval David Koller. Já vás zdravím, přeju vám krásné úterní odpoledne. Za 5 minut už máme 2:15. Nezapomeňte také to, že dnes máme 7. července a to znamená, že svůj svátek slaví Bohuslava. No a pokud zrovna neznáte žádnou Bohuslavu, se kterou byste i vy mohli slavit její svátek, tak slavit můžete také třeba Světový den svahilštiny, který připadá na dnešek, a co je mnohem lepší, i třeba Světový den čokolády. Tak parádní sladké oslavy vám všem přeju a posílám výbornou muziku k tomu. Za chvíli třeba Shakira, také Viktor Sodoma, anebo Elton John.

0: Radio Bonton. Radio Bonton.
1: Čas letí jako bláznivý, já nešitím ho ani vy, tak zbývá nám jen vzpomínání, jež dopíš.

0: Výborná česká muzika v podání Karla Gotta na vlnách Rádia Bonton. Pojďme dál, po 14. se přidá také Dalibor Janda. Mám pro vás i Čenasky a jejich báseň. A nebo London Beat. Tak hezké úterý vám všem přeju.
1: Rádio Bonton a Dan Kostka.
0: A se mnou už za malou chvíli také Dáša Honcová, která pro vás právě teď pilně připravuje počasí, které nás čeká zítra. Počkejte si na další informace, do té doby také parádní muzika. Například teď už je to na Bontonu John Farnham.

báseň, co budou učit se naše děti. Chtěl bych napsat báseň,

0: To byly Soul Sister na Bontonu ve 14 hodin a 20 minut. K tomu, jaké, že to zítra bude s počasím, ptáte se. Odpovědi máme pro vás právě teď.
1: Žít podle počasí na rádiu Bonton.
2: Dobré odpoledne, od mikrofonu vás zdraví Dagmar Honcová, tentokrát s předpovědí počasí na středu. Ve středu přes naše území bude přecházet studená fronta. Znamená to jediné, deštníky a pláštěnky všude sebou, nejvíce oblačnosti bude hned z počátku dne, a to v jihozápadní a jižní polovině našeho území. Odpoledne bude od severozápadu docházet k ubývání oblačnosti a k ustávání srážek. Nejvyšší odpolední teploty se zastaví mezi 20 až 25. V porovnání s úterním dnem tak bude daleko chladněji, ale dobrou zprávou je ta, že foukat už bude pouze mírný vítr o rychlosti do 20 km za hodinu, takže naši pocitovou teplotu snižovat nebude. Pokud se vyskytnou nějaké boušky, tak budou velmi ojedinělé, a to zejména v okolí Šumavy. Nejčastější otázka, kterou dostávám, zní, jestli ještě porostou houby. Ano, porostou. Do lesa vyražte o víkendu.

0: Rádio Bonton zpívala Kylie Minouk, já vám přeju krásné úterní odpoledne. Mám tady ovšem několik bouraček, o kterých byste měli vědět. Pojďme se podívat na cesty.
1: Rádio Bonton doprava.
0: Vážná dopravní nehoda tří nákladních vozidel zastavila dneska už kolem 14. hodiny provoz na pražském okruhu na 78. kilometru ve směru z dálnice D1 na D5. Počítejte tady s velkými problémy a zdržením. Pojďme na D060 a půltý kilometr ve směru k D10. Tady máme zaregistrovanou nehodu dvou nákladních vozidel. No a ještě jednou D0, tentokrát 22. a půltý kilometr. Tady se bouralo ve směru k D1. Boural tady nákladák s osobákem. Tak hlavně prosím, buďte opatrní. Jezděte v klidu a pohodě. Já vám přeju šťastnou cestu. No a muzika to budou třeba No Name, taky Lionel Richie a nebo Eva Farna.

0: pekne, chcel som s tebou len tak ležať v záhrade. No prišiel poštár a dal mi odkaz, že som na rade.
1: Tak to byli No Name na Rádiu Bonton, 14 hodin 39 minut, tak to je aktuální čas. Já vám přeju krásné úterní odpoledne dnes v čele s Bohuslavou, která slaví svůj svátek. Mimochodem celkem 4882 Bohuslav jsem napočítal v celé České republice. No a právě tohle číslo z Bohuslavy dělá 222. nejčastější jméno u nás. Tak ještě jednou přeju všechno nejlepší k svátku. Za chvilku 15. do té doby další muzika, třeba Iveta Bartošová s Petrem Sepešim, také Dalibor Janda a teď už na Bontonu Meatloaf.

0: Rádio Bonton. Tady je česká hudba doma.
1: Například východ slunce a vítr ve větvích. A nebo píseň tichou, jak padá

0: Náš výkup je teď totální hardcore.
1: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Mobil? Mega sleva. Kávovar? Mega sleva. A vyváž? Taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce. I na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v mega slevách na Alza.cz.
3: V Jesku právě pokračuje výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 65% na široký sortiment výrobků pro váš domov i zahradu. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
5: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
4: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Place, místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
8: Vychází červencová Moje psychologie. Matěj Rupert. Do politiky by měli jít ti nejlepší z nás. Práci budete mít rádi, jen když jste v pohodě, říkával už Baťa. Paradoxy dovolené. Proč šetřiví lidé najednou utrácejí? Navíc k předplatnému zdarma venkovní set nábytku. Moje psychologie právě v prodeji.

0: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
1: Léto plné výher s bleskem pro ženy je tu. Hrajte každý týden o 4000 korun v hotovosti a luštěte křížovky o super ceny. Získejte kosmetiku, elektroniku nebo domácí spotřebiče a navíc startuje velká bylinková soutěž o zahradní nábytek a další extra výhry. Každé pondělí v blesku pro ženy.

plné výher s bleskem pro ženy je tu. Hrajte každý týden o 4000 korun v hotovosti a luštěte křížovky o super ceny. Získejte kosmetiku, elektroniku nebo domácí spotřebiče a navíc startuje velká bylinková soutěž o zahradní nábytek a další extra výhry. Každé pondělí v blesku pro ženy.

0: Mobil? Mega sleva. Kávovar? Mega sleva. A vy váš? Taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce. I na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v mega slevách na alza.cz.
1: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Léto plné výher s bleskem pro ženy je tu. Hrajte každý týden o 4000 korun v hotovosti a luštěte křížovky o super ceny. Získejte kosmetiku, elektroniku nebo domácí spotřebiče a navíc startuje velká bylinková soutěž o zahradní nábytek a další extra výhry. Každé pondělí v blesku pro ženy.

Vychází červencová Moje psychologie. Matěj Rupert. Do politiky by měli jít ti nejlepší z nás. Práci budete mít rádi, jen když jste v pohodě, říkával už Baťa. Paradoxy dovolené. Proč šetřiví lidé najednou utrácejí? Navíc k předplatnému zdarma venkovní set nábytku. Moje psychologie právě v prodeji.

Vychází červencová Moje psychologie. Matěj Rupert. Do politiky by měli jít ti nejlepší z nás. Práci budete mít rádi, jen když jste v pohodě, říkával už Baťa. Paradoxy dovolené. Proč šetřiví lidé najednou utrácejí? Navíc k předplatnému zdarma venkovní set nábytku. Moje psychologie právě v prodeji.

0: Kupujete totální hardcore.
1: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní set tří pánských triček Mustang se slevou 20% za 688 korun. Allegro Days jen do 19. července.

Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
1: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když na dovolené nejen odpočíváte, ale i objevujete a poznáváte. Lenka také chvilku neposedí.
2: Albánie se stala oblíbenou destinací. Tato rozmanitá země je vhodná jak pro aktivní dovolenou, tak lenošení na dlouhých písčitých plážích. K výletům lákají hory a nedotčená příroda. Milovníci historie ocení množství starověkých památek, některé najdeme i na seznamu UNESCO. Gurmáni ocení zdejší kuchyni, která čerpá inspiraci ze středomořských a balkánských chutí. Díky pozvolnému vstupu do moře je Albánie ideální pro rodiny s dětmi i starší cestovatele. Třešničkou na dortu jsou necelé 2 hodiny letu, ať už z Prahy, Pardubic, Brna nebo Ostravy. Příjemné ceny jsou dalším velkým lákadlem. Proč tedy nevyužít nabídky Last Minute Léto a nestrávit prázdniny třeba v Albánii?
1: Blue! Svou vysněnou dovolenou hledejte na bluestyle.cz.
3: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
4: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatní. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x půl litru za 99,90. Vím, to se vyplatí.

Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x půl litru za 99,90. Vím, to se vyplatí.

cibulová. Úplně celá celička levandulová. Nádherně levandulová.

0: Rádio Bonton, zprávy.
1: U zpráv na Bontonu vás vítá Honza Homolka. Premiér Babiš a prezident Pavel večer odjeli na neformální večeři na summitu NATO ze stejného hotelu, ale v separátních kolonách a v takovém duchu se nesl celý den fankaře. Český prezident také řekl, že znovu navrhne obnovení pravidelných schůzek nejvyšších ústavních činitelů. Koordinace zahraničí i bezpečnostní politiky je nezbytná. Elektronická evidence tržeb, kterou chce současná vláda znovu zavést, není projevem nedůvěry vůči podnikatelům, řekla Alena Schillerová. Povinné slučování malých škol jedné obce odmítá asi 600 ředitelů mateřských škol. Obávají se, že na to doplatí zejména školky, které se budou muset sloučit i se základními školami. Maďarská státní televize oznámila, že přerušuje vysílání zpravodajství, a to v souvislosti s reformou, která má zajistit nezávislost a nestrannost veřejnoprávních médií. Mezinárodní olympijský výbor předběžně zrušil po téměř 3 letech suspendaci ruského olympijského výboru. Jeho sportovci se tak mohou zapojit do kvalifikací i kolektivních sportů pro hry v Los Angeles. Ve středu čekáme polojasno až jasno, nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů.

0: Rádio Bonton, zprávy.
1: U zpráv na Bontonu vás vítá Honza Homolka. Premiér Babiš a prezident Pavel večer odjeli na neformální večeři na summitu Severoatlantické aliance ze stejného hotelu, ale v separátních kolonách a v takovém duchu se nesl celý den fankaře. Tam se delegace českého premiéra a prezidenta míjeli. Česko přesměruje peníze z některých projektů do iniciativy Seznam prioritních požadavků Ukrajiny, ve kterém spojenecké země platí za americké vojenské vybavení pro Ukrajinu, řekl ministr Petr Macink. Ukrajinský prezident Zelenský fankaře také vyzval evropské spojence, aby urychlili úsilí o vytvoření vlastního systému protiraketové obrany. Karolína Muchová postoupila poprvé v kariéře do semifinále Wimbledonu, porazila Naomi Osakovou 7-6 a 6-4 a čeká jí Coco Gauffová, naproti tomu Jiří Lehečka v dohrávce. Ve Wimbledonu nestačil na dvojku, Zvereva prohrál 1-3. Matyáš Vacek se po úniku desetičlenné skupiny posunul na třetí místo průběžného pořadí a Tour de France. Novým lídrem je Nor Train. A ve středu čekáme polojasno až jasno, nejvyšší denní teploty 20 až 25 stupňů.